najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí.

na oběd zabíjí. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

0: vždy housličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru.
2: A na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
3: Že by to bylo něco zvláštního.
4: Ale snažil se.
5: Do konce i na basu slově.
0: To si radši zaspíváme.

Vole, vole, krávo, sorry, to je od vás. Dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej, krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr piva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechci.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jimsku svindal svou lulku a plif Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulet, že smí

jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černý sabat, zna jen jednu víru. Rabat.

Viděl jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět, proč to říkáš a pláš?

0: Hop na koště.
1: Hop na koště.
2: Hop na koště.
1: A pak teda.
0: Baba jedna, baba dvě i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on mají chobot jako slon. A baba
3: oni,
0: baba
3: oň
0: nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba piti, to jsou ale dneska lidi. Baba ve

kluzu s řeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní, plet.

0: je krátce po třetí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak

Na černé větvi bílý květ prší. A není možné nevidět,

mezi okny. Všude kolem plochy, bílé plochy jen.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrhla náměstím.

žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu. Deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky lucern metají kozelce. A stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barborku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné spropitné a k tomu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Z rudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy koukám se z okna a vzpomínám na kdysi.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak pojď.
2: Říkala mi jednou Hana. Říkala mi jednou Hana. Říkala mi jednou Hana. Neříkala mi nic. Já jsem to vymyslel. Říkala mi jednou Hana, jak koupila si Havana. To je ten doutník až z Kuby. Dala si ho pak do huby. A když se nadechla kouře, strhla se strašlivá bouře a odnesla ji na Kubu. Černoch udělal
3: bu bu bu.
2: To je tak dávno, to je tak dávno. Hana to zapomněla, už si to nepamatuje. To je tak dávno, to je tak dávno. Hana zatím vyzrála, stala se z ní dospělá.

0: Když si vzala černouška, zašeptala mu do ouška:
1: já nejsem žádná Kubánka.
0: Doma mi říkají Hanka.
1: Ten černoch, říkali mu Ben,
0: vystartoval z chatrče ven.
1: Vesnicí pak pelášil,
0: už ho nikdo nespatřil. To je tak dávno, to je tak dávno.
1: Hana to zapomněla, už si to nepamatuje.
0: To je tak dávno, to je tak dávno.
1: Hana zatím zestárla, stala se z ní ošklivá.

Když jí do hrobu dávali, všichni černoši zpívali pohřební píseň plakací a našli se i tací. Co řekli ta naše Hana, jen kdyby byla nadána, nevzala by si Havana, ale žlutýho banána. To je tak dávno, to je tak dávno. Hana to zapomněla, už si to nepamatuje. To je tak dávno, to je tak dávno. Hana zatím zemřela, stala se s ní suchá.

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce.

to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká brhlík a sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zempé trojky. Vůšelž moi et je suis ici. Vůšelž moi et je suis ici.

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě je houby.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi. Tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

0: cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

mi znoj, nad kšticí se nese píseň ptačí. Ku předu pudí teskví nepokoj, hle tri trampů tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strunů,

chval oblačný, blíž při zemi chlad. Prometea ku pomoci voláť. Zápalky zrosené oheň nechtí dát, lásko hřevná v srdci.

ve Vermeovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno, v Májovkách si střílel koně, ve Vermeovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám.

a Těšín. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou. Fakt věříš, že jednou budeš nevinný.

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vezmi mě sebou za ten rám, když soumrak zbarvíš impresí. Jako ty štěstí předstírám a chci být s tebou tam, kde jsi.

můžete třikrát hádat, nebo se pouze ptát, kdo je ten dokonalý sympaťák, co na vás plíží z filmového plátna.

Leží a spí tam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

převtělí, převtělí. Co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, za tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost.

chlapce, co se mnou chodil s Teskou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští

dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

vojaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitý

0: Andersen.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Je pozdě na

A slunce na nebi už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi z toho krne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

Kamarád je přes noc se zmetkem a štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseří. A všichni nesou spásitel a velekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát v

0: Je pár minut po 9. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

knechtům přivevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

0: A tak žijem jako bohem zapomenutí, bohémové s rudým šátkem kolem krku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

přiletěli, polechtali, pohladili a pak někam zmizeli. Jednou z nich je píseň tato, jachta zvící 10 stop. Veze slova šperky zlato, neboť kapitán je trochu snob. Snědl všechnu moudrost dneška a tak je mírně otylý. Proto jachta jede stěžka na konci té flotily.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

znovu si myslím. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, kolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohodí.

Kde je? Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, že umře.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství.

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj příběh.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla,

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
4: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko

u Tuzexu, navyklá na med, na strdí, za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždý Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se těch

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

bojíme se jen strašák. Něčeho z hlavy ničí, ale nepřivedou nás ke strachu. Doopravdická nebezpečí, to nikdá.

0: Nebylo, nebylo, nebylo.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Toť Petr, Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel, no tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal a teď ho budu citovat, že jedno

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Bílo pastel

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Utrh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži teď držím ve své dlani. Okvětní lístky rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne.

vyměte mobily, tady se hraje, rušíte tóninu, rytmus i tak. Komu to zazvoní, ať jde dohánět, bez mobilu jde žít, neboj se fakt, ať už ti v kapse zní dobrá klasika.

Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry. Až vypnou proud a spadne každá síť. Pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyť. Až vypnou proud a spadne každá síť. Pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyť. Tak konečně signál

Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal.

pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt.

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích, ze zvířat se stávají dravci.

na státních znacích, dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče, kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věncem z vavřínu.

co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady, výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě. Klid.

za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

Hle, kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Je podzim, vypaluju meze. Zlým ohněm had tam praská. Podzim, forman,

je podzim, vypaluju meze. Podzim, vypaluju meze. Je podzim.

0: veselo, pan kníže pozval ke jíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom

úplněk. Ve dne je nahoře, co je v noci dole,

se blíží první bouřka z jara. Přichází z půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím se těch střepů,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.

a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky. Bylo už tak nějak dáno, že si řekne,

a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

se ptá, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z poutě.

0: čekám tu pravou chvíli, zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál. Tramvaje plují tmou pomalu, v ulici cítím déš z kanálu. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

Zůstaň klidné, srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.

0: zůstaň tichá. Otupí se osten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí na těle.
1: Přišel jsem do nebe a vyfasoval křídla. Teď sedím na mráčku zas vedle toho stýbla, co se mnou chodíval už na základní školu. Pak v životě potkal snad 100 000 volů. Jsem duše bez těla, chybí mi dotek. Nějak mě lásko život mezi prsty protek. Vzpomínám na tebe na mráčku chatrném.

zadu, jak do zpětnýho zrcátka. Byla to pohádka žít vedle tebe. Asi tě mám rád a s plnou vervou. Tady se vůbec anděle o osud nervou.

touhle poentou, mám chuť všeho nechat, tak žij, není kam spěchat a poslouchej Beatles i za mě.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: v levém proudu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Říjen lesy spálil, tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

byl můj narozeninový den. A zaplať pámbu, jem jenom o rok víc. S úspěchem

možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

Vlak smutně zahoukal, čas do klusu se dává. Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva. V nádražním bufetu pak jsem

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

se sedal z bicyklu jen tak jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil. Fuj, dobytek.

Je v ráži, dovesem ti kolo, máš ho zas v garáži. Počkej, chlapče, počkej, jen uklidni se, já mám zas v okno, jako to prase.

než jsem ze dveří putyky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do směrti dobrý.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

až já tě najdu, z housliček tě vyspívám. S tuškou modrou omotám. Zas ve mně zapálíš ten horký plamínek, holínkou zadupeš bolavým.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek.

0: Jen malicherná.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Billa klubu za 21,90 a Nescafé Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

konfeta, krása letící vzduchem. Kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed.

nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mamu i tatu, aj matičku svatou, pomozte mi od traumatu, nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde sa všetká krutost v ľuďoch bere, hlavně, že ty si svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci balholky ze svýho státu, nelajkla mi status. Lajkl to Ondřej Tomáš Vítělenka, čtyři matky s dětskem v plenkách, tři lidi, co slaví 30, teta, sestra, sestřenice, Fanda, Linda, Venda, Zdenda, Jenda, Dan i čelová legenda, Páša, Máša, Míša, Ríša, Poník, Slon, Pes, Hop, Ališák, dva klauni a trlohrádky, tři Petrové a dvě Katky, Angličan, Finn i jedna malajka. Ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře. A já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova. Každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Samé přátelství a láska k matce zemi a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verbánku, nelajkla mi stránku. Lajkla to Ivana, Milena, Kuba, Choď, Boba, Prkno, Palička, Vrba a Skopa, Jarek, Martina, Erik a Veru, Skrýky a divadlo z kontejneru, Dlouhý, široký a jednooký a čtyři celkem pěkný holky, Olga, Lada, Ivo, Dušan a Sam, a aby se neřeklo, tak lajk jsem si to i sám, Hana, Johana, Adam a Dana, nedávno žena, ten nedávno vdaná, Klára, Terza, Tibor a David, Bětka, Monika a celé Davy, Jitka, Lucie, Martin a René, Neil Armstrong a Vladimír Remek, Jurij Gagarin a i pes Lajka. Jen ona to nelajkla.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizin.

A z jeho hlasu, ba iste chválověd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: Asi končíme, pej. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud. No a svůj život jen tak bych nedal.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

utiš se srdce mé, kytice růží zvadni, už je zbytečné čekat a pozdě na dary. Utiš se srdce mé, kytice růží zvadni,

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přešli jsme kordiljery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o Hornův mys. Brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o Hornův mys. Dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

Stál jsem na hladině, pod ní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba

Služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: hlava, ten už je v suchu, ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu

každou ženskou oslní. Stačí pár osvědčených vět a pak mu všechno vyplní.

a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být jen.

Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, že ho to zabije. Někdo hrál blues a usnul za piálem. Mámu za nespí a ještě tady je. Plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty a šije nohama. Mrzutě kňoura, smrká

a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít.

Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel.

psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blůz.

trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není.

Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíní a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

tik a ťak a krok, další den a další rok. Odečteš si odstavu, změníš tvář i postavu. Dej si džin a dej si grok, připij si na příští rok. Co bylo, to už nebude.

když pod zim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité strání. Ach bože, jen je nepolekat tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka poutníckou holí potichoučku těm crčkům lichým.

když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stráni. Ach Bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v Boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: zpět.
1: Je pár minut po 19. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

Tou dlouhou chodbou ozývá se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

té kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguli. Zašílen

všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.

a když po dešti voní zem. A duha září kolem v každé kapce,

Viděl jsem svoji sestru, nahou, bílou, zhaslou, bez viny. Viděl jsem spoustu mrtvých, tiše odcházeli za svými. To zatažený nebe.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná.

Je neděle a babičky se sluní, rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory, a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají, rajsky a svíčkově,

tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle, a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

0: 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním, zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, aby šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebu je venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají.
1: Je pár minut po 21.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní

Netrap se, hochu, co se stane, až tě parář ožení, na žádná holka nedostane.

za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky, 100 000 přání si nechat zdát, aby tě Pán Bůh měl rád.

obvodním oddělení. Měli pěkný nadělení, zajistili pachatele, zatím kde se sedí v celé, nabádány k poslušnosti, dopustil se neslušnosti.

podat musel vysvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

že jsem neměl ručník froten. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

tebe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílen se mě mají.

vězeň. Když to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů

Dnes jsem tě potkal ve snu, vykouzlil mi tě přesnou, se všemi akordy očí a tváře, a zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně nad hlavu, když člověk sám sebou je zruší představu, že něco chybí mu a něco přebývá, příbytku duše, radost

Když je mi někdy smutno, koukám do vesmíru, brnkám si na kytaru, ale nechci žádnou díru do světa udělat, chci jen zpívat a hrát svým bližním pro radost. Chci nebe na zemi,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek skr...

hrsti perořízek jedl nerohřízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

na mou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

dnes vítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

0: vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si odvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si odvíral papulu. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem, to radši zažívat do hrobu, než pověsit kytaru na skobu. A v hospodě znuděně čekám.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, baito disco, ale valčík je ten

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

mými mlýny, sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá, od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám. A já místo vedle tebe mám.

ve tvém náručí nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma a kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

myslím, že tohle to se přežije už jenom jednou, že chci číst knížku plnou pohádek.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se noří, no není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v pise věže.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

divokou touhu. Utrácel po nocích, hnal se a hnal.

zarůstá travou. Pošťápár století nepřines list. Nikdo se nezastaví a za

tak se zpátky zase vracím. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se čísi. Je to pěkná řádka let,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta zájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno a všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky. Několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu.

hospod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není.

naděje noční můra s ohořelým tělem. Slyším, jak bíjí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

0: že nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám s Bohem.
1: S Bohem.
0: A kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka, vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice, a trochu mámivá jak vůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let,

Chcem-li se setkati, neručme se rač tedy. S Bohem a šáteček, vyplň se osudem.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada. Vladimíre, váš pohled je tak bezbraný. O, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, para. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch fint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

sepřete na mě sílu F, F. Nebojím se, mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam. Vláďo, chci leštit tvůj kov. Vláďo, chci leštit tvůj kov.

kdybys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy.

bych teď zahodila rtěnky, smrděla po pivu a kůře, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval, obličej starý divoženky.

jak bys mě miloval. Mít jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

sedíme v kavárně každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

A není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl děti a milujte se aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci zkušení a vůbec věci znalí.

máš. Po straně tě urážej hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal. Jenže ty mě pohledem

tak teda pojď. A já ti budu o lásce lhát. Pošeptám ti klidně, že jsi má první i poslední. A ty se budeš tvářit, že mi věříš. Tak teda pojď. Řekneš mi třeba, třeba, že už jsi mě všimla dřív. A neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomím. Tak teda pojď, urveme životu chvilinku pro sebe. Upocené pomilování po tmě a na černo.

zprávy. Jazz. Zprávy. Noční koncert. Zprávy. Dechovka. Zprávy. Smyčcový orchestr. Zprávy. Disco. Zprávy. Hurikán. Zprávy. Heidi. Zprávy a tak dál. Pořád dokola. A je tu ráno. A v ústech pach mnoha cigaret. Žaludek na víně, nervózní česání, máš vrásky kolem očí.

šediny, arachitickou páteř, aspoň tu, že mám, bylo to hezký. Tak ahoj, zas někdy.

sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící a nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádnej nenašl. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.